éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek s tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

přežít, jen vzpomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se nebudeš snad se smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě, přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

když jsi na Evropě 2 u Pavla Cejnara. Uhlídáš tohle Sweet Chili. Tohle je tvůj Sweet Chili Love Song. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Celý tento týden na Evropě 2. Vysmátý let.

éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek z tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air Léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

Užiješ si na Evropě 2 u Pavla Cejnara. Uhlídáš tohle Sweet Chili. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Celý tento týden na Evropě 2.

0: Prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkupu až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

když jsi na Evropě 2 u Pavla Cejnara. Uhlídáš tohle Sweet Chili. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Celý tento týden na Evropě 2.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
1: hudby,
0: sportu
1: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
0: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
1: Čekají vás workshopy,
0: sportovní aktivity,
1: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
0: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
1: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
0: Vstup je zdarma. Více na stránkách navýstaviště.cz. Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
2: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
3: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
0: Maximum tvý muziky.

0: hudební novinka Evropy 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Krásné dobré ráno, sobotní vysílání nám startuje a jsou tady zprávy se Zuzkou Kozákovou. Těšíte se? Já jo. Dobré ráno. Novou ombudsmankou se stane dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolánská. V druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolánská se ujme funkce 18. června. Nahradí přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Policisté obvinili v případu nálezu částí lidského těla v Kinšperku nad Ohří jednu osobu z vraždy. Navrhli její vzetí do vazby. Obviněné hrozí trest 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem nálezu části lidského těla v Kinšperku nad Ohří se kriminalisté zabývají od středy. Zadrženou je údajně žena a obětí malé dítě. Snowboardistka Zuzana Maďarová ovládla premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě alpský lyžař Jan Zabistřan. Třetí místo pak patří snowboard krosařce Evě Adamčíkové.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 dejte pozor na stém 73,5 kilometru ve směru na Prahu. Je tu odstavené vozidlo. V Českých Budějovicích na křižovatce ulic Třebíského a Olbrachtova se srazily dva vozy a v Praze v Lublaňské máme taktéž nehodu dvou vozů.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, místy se objevují mlhy, jinak v průběhu dne od jihu západu očekáváme oblačnost a objeví se přehánky zejména k večeru v Čechách na jihu západě. Teploty se v průběhu dne budou držet mezi 21 až 26 stupni. Tolik dnešní první zprávy, vy jste s Evropou 2 a 4 minuty po 7 si slovo bere Katka Hašková.
3: No a já už vám za chvíli řeknu, jestli je dobrý se ráno koupat, anebo ne, a jestli teplou, anebo studenou vodou, a taky dnes budem soutěžit.
2: Evropa 2.

0: Krásné dobré sobotní ráno, posloucháte vysílání Evropy 2. No a já už jsem naznačila, že si dneska budeme povídat o koupání. Nebo respektive to je otázka, jestli tomu říkat koupání, když je třeba studené. Jak když jsem byla malá a hlídal mě dědeček, tak jsme se vždycky otužovali, že jsme se oblíkli nebo teda svlíkli, byli jsme nahoře bez a studenou vodou jsme si umyli horní část těla. No ale samozřejmě otužování už trošku postoupilo, ale někdo má zase radši třeba teplou sprchu po ránu. No a mě zajímalo, co je lepší, co je zdravější, tak jsem se na to podívala. Protože já myslím, že ranní koupání je takový restart člověka po té noci. Jo, samozřejmě jste se spotili, taky záleží, kdo měl jaké sny. Jo, někteří lidé si ráno dají kávu, jiní studenou sprchu, protože prostě chcete udělat něco pro své zdraví. Je to ranní koupání zdravé obecně? Ano. Teplá sprcha po ránu pomůže tělu se probudit, příjemně uvolní svaly a je taky šetrnější pro většinu lidí, ale neměla by být úplně horká, protože dlouhá horká sprcha vysušuje kůži a narušuje její bariéru. Dermatologové proto většinou doporučují spíš teplou vodu a sprchu kolem 5 až 10 minut. To je docela dlouhá sprcha. Studená voda má ale taky svoje plusy, protože může člověka rychle probrat, zvednout bdělost a někomu pomáhá i po sportu na svaly, takže pokud jste zvyklí si ráno třeba zaběhat nebo zacvičit, tak studená sprcha není vůbec špatná, nebo když máte třeba sud, no tak to je úplně ideální. Ale není to úplně zázračný lék na všechno. U ledových koupelí je důkaz o zdravotních benefitech, jako existují, ale lidé se srdcem, se špatným srdcem nebo třeba vysokým tlakem by měli být opatrní, protože ten prudký skok do studené vody vám nemusí udělat úplně dobře. No, takže, co z toho? Ideální kompromis asi je, že ráno teplá nebo vlažná sprcha a nakonec krátké ochlazení. Ne úplně na hrdinství, ne na Chrise Hemswortha, ale spíš takové jemné dobré ráno, tělo, omlouvám se, už zase vstáváme. No a v létě tak tam je ranní koupání úplně skvělý nápad. Já teda samozřejmě nevím, jestli tenhle ten červen vnímat jako léto nebo ještě ne, když je ráno 10 stupňů. No ale každopádně, i když máme, když je ráno teplo, tak nejen kvůli hygieně, ale i kvůli přehřívání se studené sprchy doporučují, protože když jsou vedra, tak tělo chladnější sprchu ocení. A taky ranní pohyb, no ale tak to už asi všichni víte. Takže ranní koupání, ano, teplá sprcha, když se chcete probudit jako člověk, studená, pokud jste hrdina, no anebo to nakombinujte, ale hlavně si to udělejte hezký, snídaně, kafíčko, Evropa 2, co víc si přát?
1: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.

0: Zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
1: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkupu až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
0: O tomhle se ti nezdálo ani v těch nejdivočejších snech. Vyhraj muziku s Maxou. Odpolední show Evropy 2 pro tebe má denně dva lístky na koncert One Republic v Praze. Jackpot od loterie Maxa jako hrom. Hlídej si lupeny na One Republic každý odpoledne na Evropě 2 a vyvenči partnera na koncertu. Užij si maximum zábavy s loterií Maxa a Evropou 2. Zpátky k muzice.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Jednou jsem si vzal dovolenou. Toto období se označuje jako velká hospodářská.

0: kde to stojí.
1: Na D1 u Brna na 172. kilometru ve směru na Vyškov a Ostravu omezuje provoz porouchané osobní auto. Řidiči tam musí počítat se zdržením. Pozor také v Hustopečích na Břeclavsku. V Bratislavské ulici se po vozovce pohybuje opilý chodec a komplikuje dopravu. Nehoda dvou aut brzdí provoz na silnici číslo 6 u Petrohradu na Lounsku. Místem projedete jen se zvýšenou opatrností. Další komplikace řeší policisté v Českých Budějovicích. V křižovatce ulic Třebíského a Olbrachta po střetu dvou vozidel zůstává překážka na vozovce. No a dvě havarovaná auta zaměstnávají záchranné složky také v Pražské ulici u továren, kde může být provoz zpomalený. Tak hlavně šťastnou cestu, ideálně za doprovodu Evropy 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Bring Your Love a Madonna a Sabrina Carpenter na Evropě 2, takhle při sobotním vysílání. No a my se pojďme podívat na to, co právě jíte, nebo respektive. Říká se, že jste to, co jíte, já bych to upravila, že nejenom, že jste to, co jíte, ale jste taky to, co jíte ve správnou dobu. Ano, je to tak, každá denní nebo noční hodina je ideální pro konzumaci dané potraviny. Třeba mléko je lepší večer, protože teplé mléko před spaním může podpořit uvolnění a navodit pocit pohodičky. Prý lépe než ráno. A naopak čokoládička vám může narušit spánek. Takže pokud papáte čokoládku a pak ji schováváte pod polštářek, tak to není úplně dobrá strategie, protože si můžete zhoršit kvalitu spánku kvůli cukru a taky samozřejmě obsahu kofeinu. Ale předpokládám, že kafe nikdo z vás před spaním nepije. A pokud máte divný sny, tak se nedivte. Rajčata taky nejsou ideální večer, protože mohou způsobovat noční reflux. Rajčata totiž obsahují přirozené kyseliny a ty mohou zhoršovat pálení žáhy, takže pokud tady s tou záležitostí máte problém, tak bacha na rajčátka. K večeři může být těžká taky třeba rýže kvůli vyššímu kalorickému příjmu a potom pocitu těžkého trávení. A pomeranče zase mohou dráždit prázdný žaludek. Podobně třeba jako zelený čaj, ten taky není úplně ideální na lačno, protože může pro změnu způsobit být ranní žaludeční nevolnost a zvýšenou kyselost žaludku. No a třeba červené maso se lépe tráví přes den a med, ten je nejlepší ráno. Takže pokud právě snídáte rýty si medík do čaje nebo třeba na chleba s máslem, budete mít nejenom rychlý zdroj energie, ale taky spoustu prospěšných látek. No, to věděli jste, že takhle záleží, co kdy jíte. Nicméně stejně ve finále to poučení je takové, že nejdůležitější je hlavně jíst v klidu a v pohodě. Jo, že načasování je sice fajn, ale stres z toho, že třeba hltáte, může být mnohem horší. Takže hlavně v klidu. Ať už snídáte cokoliv, tak v klidu, v pohodě, protože stres z toho, jestli jíte ve správný čas, vám může udělat větší neplechu než ten pomeranč se zeleným čajem na lačno. No. Tak prostě nejdřív si dejte chleba s medem a až potom pomeranč a zelený čaj. U toho si puste Evropu 2, asi ji posloucháte, když mě teď slyšíte. Prostě vy zůstaňte s námi a krásné ráno.
1: Evropa 2. Novinky v kinech.
2: Jsme zpátky.

0: ale také s nástrahami moderního světa sociálních sítí. Špatné rozhodnutí pak generuje definitivní cancel.
1: Chceme klást, šit muziku a trochu se teplit.
2: Proč jen trochu?
0: Ve Scary Movie nechybí ani bratři Vejencovi. Jejich vtipná série odstartuje hned trefou do nebinárních osob háklivých na zájmena.
3: Pro boha, on jí bodnul! Ne jí! Mí zájmena jsou, oni je! Bodnul je!
0: A suchou nit tahle trojka nenechá ani na nedávných hororových hitech jako Megan, Hodina zmizení nebo Píšníci.
4: Mami, Santa mi dal urvanou ruku.
5: Tak hezky poděkuj.
0: Mediálním partnerem hororové komedie Scary Movie, v níž se starý známý s maskou Ghostface rozhodl, že pravidla přežití v hororu už dávno neplatí, je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte vysílání Evropy 2 v sobotu 6. června a krátce po 8. hodině jsou tu zprávy. Dobré ráno. Dnes můžete vidět práci vojáků v terénu, vojenskou techniku v pohybu, historické scény nebo také průlety letadel. Ožije totiž prostor zadní bahna u Strašic na Rokycansku v bývalém vojenském újezdu Brdy. Koná se tu tradiční den pozemního vojska armády České republiky Bahna 2026. Mezi hlavní lákadla jedné z největších prezentací armády pro veřejnost v Česku budou patřit novinky zaváděné do výzbroje armády, bojové vozidlo pěchoty nebo tank Leopard. Papež Lev 14. dnes dopoledne zahájí 7denní návštěvu Španělska, svou zatím nejdelší cestu v Evropě. Během ní promluví k věřícím, migrantům, dobrovolníkům i politikům. Papež vystoupí ve španělském parlamentu a požehná nové nejvyšší věži chrámu svaté rodiny v Barceloně. Cestu zakončí na Kanárských ostrovech, kam každoročně připlouvají tisíce migrantů z Afriky. Hlavními tématy cesty budou mír, migrace či nové technologie. 20letý tenista Jakub Menšík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na Roland Garros podlehl světové trojice Alexandru Zverevovi z Německa 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. Semifinálový zápas na pařížské Antuce ztratil po více než 3 hodinách.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 pozor ve směru k polským hranicím nebo spíš ve směru na Brno. Na stém 72. kilometru máme odstavené vozidlo. V Českých Budějovicích v Třebíského ulici se došetřuje nehoda 2 vozů a bouralo se i v Praze u továren.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále ještě jasno až polojasno, postupně ale očekáváme od jihozápadu nějakou tu oblačnost. Přehánky se mohou objevit na večer, zejména na jihozápadě Čech. V průběhu dne pak naměříme teploty od 21 do 26 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše. 4 minuty po 8. pokračuje Katka Hašková.
3: Mě zaujala ta cesta toho papeže do toho Španělska, protože já se taky chci chystat do Španělska po včerejším zjištění, že v Valencii existuje valencijská voda. Víš, se Valencii česká voda.
1: Ne.
3: Prosím tě, to je drink.
1: Zase.
3: Počkej, je to něco jako sangria, ale ano. Lepší. Pomerančová šťáva, kava, to je takové to šumivé víno, gin a vodka.
1: To je smrťák, ne?
3: Takže by mě zajímalo, jestli si papež dá.
1: Co myslíš?
3: Jednou možná. No, tak no. Aby se přiblížili ducha papež valencijskému. Radio

Silver Spoons a Aiko nám zpříjemnili sobotní ráno na Evropě 2 jejich Meduzou. No a já vám ho zpříjemním, teda doufám, že vám ho zpříjemním nějakými zajímavostmi o ženách, protože co si budeme, my ženy jsme skvělé, ale taky jsme komplikované. A je to proto, protože nás prostě takhle navrhli. Mám tady pro vás 5 věcí o ženském těle, které vás možná ve škole nenaučili a myslím si, že je dobrý je znát. Třeba, že ženy potřebují víc spánku než muži, protože náš ženský mozek během dne často zpracovává více podnětů najednou a proto je ta potřeba spánku vyšší a navíc to ukazují i studie. A ukazují, že ženy jsou citlivější na nedostatek spánku, takže pokud potřebujeme spinkat, tak nás prosím nechte. Pak máme taky měnící se toleranci bolesti. Krátce před menstruací bývá mnoho žen citlivějších na bolest, ale není to jenom v hlavě. To jsou normální hormonální změny. Taky ženy si často silně pamatují emoční události. Výzkumy naznačují, že ženy si v průměru lépe vybavují emocionálně zabarvenou vzpomínky. No, proto prostě pro nás není problém vytáhnout hádku z roku 2019, byť vy ani nevíte, že nějaká byla. Střevo a mozek jsou u žen úzce propojené, takže pokud ženy častěji trpí na zažívací potíže, může

0: vaše, naší mámy, vaší mámy, vaší sestry, hesla do Wi-Fi a taky, kde jste nechali klíče. Nemáte zač. Tohle je Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Music Chart.
3: Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hitparádu v českém éteru.
2: Evropa 2 Music Chart.
1: Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy.
2: Na Evropa 2 CZ.
1: Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa.

éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek s tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air Léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 u Prahy na 13. kilometru ve směru na Brno omezuje provoz odstavené osobní auto. Řidiči tam musí počítat se zdržením. Hradci Králové zaměstnává záchranné složky nehoda na třídě Edvarda Beneše. Probíhá vyprošťování a doprava tam projíždí kyvadlově jedním pruhem. Dnešek přinese také omezení v Kroměříži. Centrum města obsadil běžecký závod Vybarvený běh a v okolí Velkého náměstí a navazujících ulic se mohou řidiči setkat s dopravními komplikacemi. A pozor také v Sazovicích na Zlínsku. Průvod starého hanáckého práva bude během dne omezovat provoz v obci a na trase se budou pohybovat účastníci akce. Tak opatrně na auta i na účastníky akcí. Šťastnou cestu s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

když jsi na Evropě 2 u Pavla Cejnara uhlídáš tohle Sweet Chili. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Celý tento týden na Evropě 2. Vysmátý

0: Krásné dobré ráno, posloucháte vysílání Evropy 2 a my dneska soutěžíme o dva lístky na festival Beats for Love, protože tenhle celý týden soutěžíme o dvě celofestivalové vstupenky, dokonce včera se soutěžilo o dva VIP lístky. No a protože jste slyšeli správně písničku Runaway od Rehaba, Sigaly a JP Coopera, tak je to tady, takže schválně mě zajímá, kdo se mi dovolal do vysílání. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, dobré ráno, tady Terezie.
0: Ahoj Teresko, tak jdeme na to. Jsi připravena soutěžit?
1: Ano.
0: Výborně, mám tady soutěžní otázku. Odkud pochází headliner letošního ročníku Calvin Harris? Mám tři možnosti. Za A Švédsko, za B Skotsko a za C USA.
1: Ještě jedno.
0: Odkud pochází headliner, to znamená ten hlavní účastník letošního ročníku, Calvin Harris? Ze Švédska, ze Skotska nebo ze Spojených států?
1: Ze Skotska.
0: Výborně, jupí, Tereska vyhrává dvě celofestivalové vstupenky na festival Beats for Love. Teresko, a věděla jsi nebo si typovala?
1: Asi typ,
0: no tak, ježišmarja, hele, pokud by všechny typy fungovaly takhle, takhle je to úplně ideální. Já ti moc gratuluju, doufám, že si to užiješ. Já jenom zopakuju pro všechny, že ten festival proběhne od středy 1. července do soboty 4. července v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. A můžete tam slyšet kromě právě Calvina Harrisa, který tady Terese zajistil dvě vstupenky, Charlotte DeWitt, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vega, Paul van Dijk a tak dál. Spousta hudby, energie, světových hvězd tady té elektronické scény, vizuální show a bude to pecka. Tak Teresko, tak koho vemeš sebou?
1: Manžela, 100%.
0: Manžela, no tak si to užijte, to bude krásný manželský víkend a pošlete nám nějakou fotku na náš Instač Evropy 2.
1: Dobře, děkuji.
0: Tak jo, měj se hezky, naschledanou, ahoj. No vidíte, takhle jednoduché to bylo a pokud i vy byste chtěli vyhrát dvě vstupenky na tenhle ten festival, tak ještě dneska s kolegou Kubou Štěpánem budete mít určitě možnost a podobně budeme soutěžit i zítra, nejenom se mnou, ale zase i s Kubou Štěpánem, takže nás poslouchejte a jakmile uslyšíte ve vysílání Runaway, tak volejte a pokud se dovoláte jako třetí v pořadí a odpovíte správně na soutěžní otázku, tak můžete vyhrát. Tohle je Evropa 2? Je, tak.
2: Evropa 2. Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
3: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
4: Be smart, get wings.
2: 98.2 a 105.5 FM.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 9 hodin, vy posloucháte Evropu 2, no a samozřejmě jsou tady zprávy, abyste věděli, co se děje ve světě se Zuzkou. Hezké ráno. Zaměstnanci na úřadu vlády zůstávají i po páteční stávce dál ve stávkové pohotovosti. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu ale formální převod agent a expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo 58 zaměstnanců. Premiér Andrej Babiš uvedl, že ho stávka mrzí. Do běžně nepřístupného zázemí pražského metra mohou dnes lidé nahlédnout při příležitosti dne otevřených dveří v depu Kačerov. Dopravní podnik hlavního města Prahy od 10 do 16 hodin nabídne prohlídku historických i současných souprav metra, servisní techniky nebo zázemí pro údržbu vlaků. Součástí programu budou také ukázky práce hasičů DPP a doprovodný program pro děti. Vstup na akci je zdarma. Suverénním vítězstvím nad domácími Maďary zahájili čeští volejbalisté Evropskou ligu i sezónu. Svěřenci Jiřího Nováka, kteří loni senzačně bojovali o bronz na mistrovství světa na Filipínách, porazili domácí tým 3-0 na sety. Druhým soupeřem české reprezentace budou dnes Norové od 17 hodin. Poté se představí domácím fanouškům 12. a 14. června v Jihlavě. Tam nastoupí proti Bosně a Hercegovině a Dánům.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo ve směru na Brno, na D1 na 14. kilometru, v Hradci Králové na třídě Edvarda Beneše očekávejte kyvadlový provoz jedním pruhem. Probíhají tady záchranné a vyprošťovací práce po nehodě osobního vozu a nehoda se došetřuje i v Praze u továren.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále jasno až polojasno, postupně od jihozápadu přijde oblačnost a přehánky se mohou objevit k večeru, zejména na jihozápadě Čech. V průběhu dne naměříme teploty od 21 do 26 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 2 minuty po 9. pokračuje Katka Hašková. To byly krásné zprávy, no a my teď navazujeme maximem muziky třeba s Lenny Youngbloodem a nebo Michaelem Schultem a taky bude Šrapnel.
2: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Tak jo, pojďme se zase podívat na nějakou zásadní píseň, protože my vás na Evropě 2 pravidelně bereme do hlubin hudby. Za chvíli si pustíme kapelu, která vznikla vlastně docela nenápadně. Parta studentů se dala dohromady během studií na univerzitě ve skotském Dundee a založila skupinu, která je dnes považovaná za jednu z nejúspěšnějších indie rockových kapel přelomu tisíciletí. Přitom její kořeny leží v severoirském Bangoru. Popularitu si získali hity jako Chasing Cars nebo Signal Fire, anebo skladbou, kterou si zahrajeme právě za okamžik. Ta píseň, kterou uslyšíte, vyšla v roce 2006 jako první ochutnávka z alba Eyes Open a právě tohle album později vystřelilo kapelu mezi největší jména britské hudební scény. Stalo se nejprodávanější deskou roku ve Velké Británii a prodalo se ho přes 6 milionů kopií po celém světě. Zpěvák Gary Lightbody o tady té skladbě říká, že je o vztahu, který je tak intenzivní, až je trochu nebezpečný. O člověku, bez kterého si nedokážete představit život, i když vlastně víte, že vás to může stát kus sebe sama. Takže to není úplně klasická romantická písnička, ale spíš taková milostná závislost, převedená do 3 čtvrtě minuty. A ještě jedna zajímavost, k videoklipu se kapela nechala vyvést na plošinu desítky metrů nad zemí v areálu elektrárny v Kentu. Později přiznala, že natáčení klipů nesnáší, protože se před kamerou necítí ani zdaleka tak jistě jako na pódiu. No tak schválně, jestli poznáte první kytary. Skotsko, severoirská indie rocková skupina z Bangoru, založená během studií v Dundee, Snow Patrol a jejich You Are All I Have.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

Snow Patrol, You Are All I Have, jak řekl Gary Lightbody, některé písně vznikají měsíce a některé se napíšou skoro sami a tahle patřila mezi ty druhé. Mimochodem, ještě jedna zajímavost, Snow Patrol mají nepřímou spojitost se seriálem Chirurgové, ale o tom až třeba jindy. Tohle byl víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na

0: vážení cestující letu Smartwings. Připravte se na start do léta.
1: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
2: Be smart. Get wings.
3: Horory všech zemí, bojte se! Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
4: Chceme chlast, šit muziku a trochu se teplit.
3: Scary Movie.
5: Proč jen trochu?
3: S dubbingem i titulky v kinech od 4. června.
6: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
7: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Jen já umím vyhrát hru kámen, nůžky, papír i proti zrcadlu.

slyšíš na Evropě 2 to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runway. Beats for Love. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: oba dvě, kde to stojí.
1: Na D1 u Brna na asi 201. kilometru ve směru na Vyškov a Ostravu omezuje provoz odstavené osobní auto. Na místě zasahuje policie, počítejte se zdržením. Komplikace hlásí také D10. U Mladé Boleslavy na 61. kilometru ve směru na Prahu stojí u Krajnice vůz s defektem pneumatiky a provoz se tam zpomaluje. Řidiči by měli zvýšit pozornost také na Zlínsku mezi Starým Hrozenkovem, Otrokovicemi a směrem na Slovensko projíždí organizovaná cyklojízda, takže se na trase mohou pohybovat větší skupiny cyklistů i doprovodná vozidla. Dopravní omezení přinese během dne také běžecký závod ve Zlíně a zvýšenou opatrnost doporučujeme i na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou ve směru z Turnova na Liberec. U odstaveného vozidla se tam pohybují lidé v blízkosti vozovky. Šťastnou cestu z Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy.

0: Posloucháte vysílání Evropy 2, tohle byly Maroon 5 a Heroin. Říkáte si, může mě heroin udělat šťastným? Ne, rozhodně ne. Ale řeknu vám, co vás může udělat šťastným, ale samozřejmě to není úplně jednoduché, protože kdyby to bylo jednoduché, dělali by to všichni. Možná to znáte. Říkáte si, až zhubnu, budu spokojenější. Až si koupím nové auto, telefon nebo tu krásnou drahou kabelku, budu šťastný. Nebudete. Psychologové mají pro tenhle jev název, říká se tomu hedonická adaptace. Je to schopnost našeho mozku zvyknout si téměř na cokoliv, na to dobré i na to špatné. Díky tomu se po velkých životních změnách většinou vracíme k podobné úrovni spokojenosti, jakou jsme měli předtím. Pozitivní stránka je jasná, když nás potká něco nepříjemného, třeba rozchod, ztráta práce nebo nohy, tak si na to většinou zvykneme. Ale prostě nebolí to navždy. Mozek se postupně přizpůsobí, adaptuje a my se vrátíme do psychické rovnováhy. Jenže to funguje i opačně. Zvýší vám plat? Super, po čase si zvyknete. Přestěhujete se do krásného bytu? No, tak za pár měsíců už přestanete vnímat, jaký to má krásný výhled z okna. Vyhrajete v loterii? No, výzkumy ukazují, že ani obrovské výhry nezaručí dlouhodobě vyšší štěstí. Psychologové doporučují jednoduchou věc, občas si připomínat, co už máme. Protože když něco bereme jako samozřejmost, mozek to zařadí do kolonky normál a přestane z toho mít radost. Vděčnost není jenom takové to motivační klišé, kterými nás krmí různí koučové, ale jeden fakt z mála způsobů, jak tady tu hedonickou adaptaci trochu zpomalit. A má to ale důležitý důsledek. Pokud se celý život ženeme za další a další věcí s představou, že nás konečně udělá šťastným, tak nás většinou čeká zklamání, protože nový telefon, větší televize, ani ta drahá kabelka z pařížské možná vám to zlepší den, ale rozhodně ne život. Mnohem důležitější jsou vztahy, přátelství, pocit smyslu, zážitky a čas strávený s lidmi, které máme rádi. Takže až vás příště nějaká třeba reklama bude přesvědčovat, že právě tady ten produkt vám změní váš život, tak si možná vzpomeňte na hedonickou adaptaci, protože je dost dobře možné, že už ani nebudete vědět, kde tu věc máte. Za to dobrý kamarád, partner nebo společný zážitek, tak ten vám může dělat radost ještě dlouho potom, nebo dobré rádio, jako třeba Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Sir, you can't do that.
3: Don't worry, the sword's mine.
4: Režii nové hrané verze Vládců vesmíru si na svá bedra vzal režisér Travis Knight. Tenhle týpek je podepsán pod filmy jako Bumblebee nebo Kubo a kouzelný meč. Vládci vesmíru se s rozpočtem 200 milionů dolarů natáčeli převážně v Anglii, dále v italských Dolomitech, USA a na Islandu. A právě Island ve filmu představuje planetu Eternia.
5: I know most of you. Don't remember me.
4: Ve Vládcích vesmíru se neokoukaný Nicholas Galitzine představí jako princ Adam Glenn, který se po letech strávených jako smrtelný Američan dostává ke svému kouzelnému meči.
5: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home.
4: S jeho pomocí se tak stává jménem a především mužem, který může ochránit vesmír před arcipadouchem Skeletorem.
5: I know how to use it.
4: Camila Mendes se ujala role princovy věrné parťačky Týly. Idris Elba si zahrál jejího otce a Alison Brie si pak střihla roli pravé ruky hlavního záporáka.
6: This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look for human resources.
4: V roli arcizáporáka Skeletora s modrým tělem a holou lebkou místo obličeje, jenž se snaží ovládnout planetu Eternia, se objeví Oscarový herec Jared Leto. Mediálním partnerem kinopremiéry Vládci vesmíru je Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
7: Design Market Praha léto 2026, to je pravidelný výběrový trh autorské tvorby, který proběhne už 13. a 14. června před Průmyslovým palácem na výstavišti Praha v Holešovicích. Objevte autorskou tvorbu, místní design, ekologická řešení a co víc, můžete se potkat i se samotnými tvůrci. Podrobnosti o akci najdete na www.designmarket.com. O víkendu 13. a 14. června proběhne taktéž v pražském kině Bio Oko první ročník Czech Brick Film Festivalu. Akce věnovaná filmům vytvořeným pomocí stavebnic Lego a stop motion animace. Přijďte si užít projekce, přednášky a besedy specifického zaměření. Podrobnosti najdete na www.biooko.net. Tak si vyberte to svoje a přijďte se ukázat. Doporučuje Zuzka Kuzáková a taky Evropa 2.
8: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Manky

0: Petrem a Ondrou.
1: Já jsem se modlil o něco takovýho a ty to vypálíš.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz.
3: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, Alena Walker, Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
6: Řekl si, jak se tam zpívá to panda, panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
7: Konečně grilovačky.
8: To miluju.
7: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
8: Udělám si sýr na pánev od Madety.
7: Na grilu není spíš na pánev.
8: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
7: Sýr nebo gril?
8: Gril přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
7: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
8: Jo, jo, ten od Madety.
0: Evropa 2. Hudební novinka Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: I po 10. hodině hladíte vysílání Evropy 2. No a právě teď jsou tady zprávy se Zuzkou Kozákovou. Dobré dopoledne. Novou ombudsmankou se stane dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská se ujme funkce 18. června. Nahradí přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Policisté obvinili v případu nálezu částí lidského těla v Kinšperku nad Ohří jednu osobu z vraždy. Navrhli její vzetí do vazby. Obviněné osobě hrozí trest 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem nálezu části lidského těla v Kinšperku nad Ohří se kriminalisté zabývají od středy. Zadrženou je údajně žena a obětí malé dítě. České fotbalistky v kvalifikaci o mistrovství světa překvapivě jen remizovaly doma 1-1 s Albánií. Mohou tak přijít o první místo ve skupině B1. Přeskočit je může Wales, pokud dnes vyhraje v Černé hoře.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D10 ve směru z Turnova na Prahu. Na této trase na 61. kilometru máme hlášeno odstavené vozidlo kvůli defektu a další nepojízdné vozidlo je na D1, a to na 202. kilometru ve směru k polským hranicím.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále ještě jasno až polojasno, ovšem během odpoledne se to pokazí, dorazí oblačnost od jeho západu a v Čechách očekáváme k večeru nějakou tu dešťovou přeháňku. Teploty se dnes dostanou na 21 až 26 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 3 minuty po 10. pokračuje Katka Hašková.
3: Jak jako pokazí, já za chvíli končím a mám velký plány.
1: No tak to, že ty máš plány.
3: Zuzi, příště lepší to počasí, jo? Děkuji, jdeme dál. A poslední hodina jede, vidíte, já už jsem to málem vypla, ale nebojte, jsem ještě tady a povyprávím vám spoustu zajímavých věcí.
2: Evropa 2. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side. In

0: Damien David, the first time tady u nás na Evropě 2. No a my se teď podíváme na lidské tělo. Jestli podobně, pokud jste podobně jako já měli rádi pořád byl jednou jeden člověk, a tak budete mít určitě radost. Protože já jsem si vlastně celé všechny mé znalosti o lidském těle jsou ovlivněny tím, co znám z toho seriálu. Pak teda samozřejmě trochu jako hodiny biologie, ale znáte to. No a teď jsem natrefila na Instagramu na příspěvek o tom, jak vlastně vypadají ty naše lidské orgány, ale co do velikosti. A rovnou tam přidali referenční předmět, takže si to člověk dokáže fakt hezky představit. Protože jako přemýšleli jste někdy, jak reálně jsou velké vaše orgány? Třeba srdce je velké jako sevřená pěst, jo? Takhle si teď vemte svoji ruku, dejte si ji před obličej a sevřete pěst. Tak takhle velký orgán vás teď udržuje naživu, jo. Nebo třeba mozek je velký zhruba jako kokosový ořech, takže všechny vaše myšlenky, vzpomínky, sny i pocity se vejdou do kokosového ořechu. Játra jsou zase velká přibližně jako míč na americký fotbal a jsou největším pevným orgánem v lidském těle. Ledviny tak jsou jako dvě kostky mídla, což je za mě teda vtipná představa, že máte takhle dvě kostky mídla vedle sebe podél páteře. Močový měchýř je velký zhruba jako greb a když je prázdný a smrští se, tak je zase velký jako švestka. Slinivka břišní, tak ta je podobně dlouhá a zakřivená jako banán, nachází se, že jo, za žaludkem. Já myslím, že spousta z nás by nedokázala na obrázku ukázat správně. Tenké střevo, kdybyste ho natáhli, tak by měřilo asi 6 metrů, což je délka takového menšího stěhovacího nákladňáku. No a do břicha se samozřejmě vejde jenom díky tomu, že je zasmíčkovaná, že je tam takhle jako zkroucená. Slepé střevo, to je teda pěkně hnusná věc, jestli jste ho někdy viděli na obrázku, tak je velké asi jako malíček. A přitom vás dokáže, že ho rovnou poslat na operační sál. Každá plíce je zhruba jako lilek, máme opět dvě, leží po stranách srdce. No a co na závěr říct? No je potřeba si uvědomit, že třeba orgán velikosti pěsti vám za den přečerpá 1000 litrů krve a mozek velikosti kokosu řídí celý náš život a 6 metrů střeva se prostě vejde do našeho břicha. Já myslím, že lidské tělo je fakt zázrak a doufám, že jste si toho vědomí a že se o své tělo hezky staráte. Na druhou stranu všichni víme, že třeba taková hudba pomáhá dobrému fungování našeho mozku a těla, takže poslouchejte dál Evropu 2.
1: Nastav uši hvězdám. Hello, we're the band Coldplay.

0: Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots, and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Evropa 2.
3: Vážení cestující, letu Smart Wings, připravte se na start do léta.
4: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smart Wings.
5: Be smart. Get wings.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v

0: vážení cestující letu Smartwings. Připravte se na start do léta.
1: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
2: Be smart. Get wings.
3: Na koncertu. Užij si maximum zábavy s loterií Maxa a Evropou 2.
4: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Halsey a

0: radiopeople.cz. Co je? Co je? Je Scary Movie v kině.
1: Jsme zpátky.
0: Horory všech zemí, bojte se. Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
2: Na tohle se připravuju roky.
0: Scary Movie.
1: Já ti dám, že se budeš smát.
3: S dabingem i titulky v kinech od 4. června.
4: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletní zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Zpátky k muzice. Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Kdykoliv je někdo zvolen prezidentem Spojených států, musí mě požádat o povolení bydlet v Bílém domě. Já jsem totiž vyhrál každé federální, státní a lokální volby od roku 1777. Jen nechávám ostatní řídit zemi místo sebe.

éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek z tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air Léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

0: kde to stojí.
1: Na dálnici D10 u Mladé Boleslavy na 22. kilometru ve směru na Prahu omezuje provoz odstavené osobní auto. Počítejte tam se zdržením. Pozornost je potřeba také na dálnici D7 mezi Chomutovem a Prahou. Na 75. kilometru ve směru na Prahu se pohybuje zvěř v blízkosti vozovky. V Jablonci nad Jizerou v Libereckém kraji řeší záchranné složky střed osobního auta s chodcem. Nehoda se vyšetřuje a provoz může být v místě omezený. Další nehoda zaměstnává policisty v Lázních. Bohdaneč na Pardubicku ve Škroupově ulici se srazila dvě osobní auta, podle dosavadních informací bez ranění. No a na Zlínsku ve Slupném skončilo osobní auto po střetu se zvěří mimo běžný provoz. Řidiči by tam měli projíždět se zvýšenou opatrností. Tak šťastnou cestu, krásnou sobotu a ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

když jsi na Evropě 2 u Pavla Cejnara uhlídáš tohle Sweet Chili. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Celý tento týden na Evropě 2.

0: Krátce před 11. hodinou stále posloucháte vysílání Evropy 2. No a já mám dobrou zprávu, protože už tady nejsem sama. Naopak je tady se mnou Kubíček. Ahoj.
1: Ahoj, a Zuzka odešla.
0: Zuzka odešla, ale ona se ti vrátí, neboj.
1: Prozradíme, kam šla.
0: Já nevím, kam šla.
1: Já myslím, že šla nahodit ještě, ne nahodit, dodělat fasádu.
0: Jo, ale počkej, teď to vyznívá, jak kdyby tady Zuzka s náma jako nebyla prostě hezká, chápeš, jako je, ale, nebo já nevím, teď jsme se do toho zamotali.
1: Ne, úplně jednoduše, já jsem přišel do rádia a říkám si, je, tady je nějak hodně lidí, otevřu dveře a tady normálně kosmetický salon.
0: Na druhou stranu uznej, že je příjemné přijít do studia, kde to voní.
1: Jo, a já to neberu jako hej no, na vás, naopak no, je to jako překvapení, že prostě z rádiového krásného vesmírného studia se stane kosmetický salon, beauty ano, salon.
0: Ano. Kuby, ty jsi šťastně zadaný, viď?
1: Ano.
0: To je poznat, protože se umíš krásně vykecat z lecčeho.
1: Taky mi to doma říkají.
0: ale na druhou stranu, já nás musím tady pochválit, naše tandemové duo, já a Zuzka. Tak my jsme tady oblíbeným víkendovým studiem, protože i kolegové tady odvedle vždycky jdou a říkají, tady u vás to vždycky tak hezky voní.
1: Oni závidí.
0: Já si myslím, že závidí. Jako takhle, samozřejmě nevím, jestli je to tím, že u nich to jako smrdí, jo? Jakože víš, jako záleží, co srovnáváš s čím, ale každopádně vycházíme z toho dobře.
1: Našlapuješ na ten let, ale v pořádku. Takhle, ty už jdeš domů.
0: Já
1: jdu. Ty jsi zoblivká.
0: Já jdu. Kubi, já ti to tady předávám.
1: Děkuju.
0: Dneska tady budeš až do 19 hodin, pokud se nepletu, a budete soutěžit. A co ještě jsi tak nachystal?
1: Bude toho víc než dost. Hele, podrobnosti řeknu po 11. hodině, protože jsou tady věci, nejenom týden z Beats for Love, kde Evropa 2 exkluzivně rozdává hromadu vagónů.
0: Já už jsem rozdává
1: hromadu vagónů. My vám dáme i vagóny k tomu, taky ty vyřazený.
0: Vagóny plné lásky. Já jsem dneska už taky dva lístky rozdala, dokonce slečna nebo paní Terezie, která se dovolala, tak měla větší štěstí než s Leošem, protože jsem mu včera dovolala, on jí to zvedla a řekli, že je první a musí být třetí, aby vyhrála, tak to je smutný.
1: Ale to se tady občas stane, no.
0: No, ale já jsem byla amorek pro ně, bych tak řekla poeticky.
1: S úsměvem na tváři, se srdcem na dlaní, prostě ano. Dokonalost sama.
0: A s úsměvem na tváři já odcházím.
1: Ty jsi krásně.
0: Užij si to.
1: Ahoj.
0: Zítra od 7. Ahoj.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Časopis Appetit vás zve na Appetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Appetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na appetitpicnic.cz. Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. Konečně grilovačky.
3: To miluju.
2: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
3: Udělám si sýr na pánev od Madety.
2: Na grilu není spíš na pánev.
3: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
2: Sýr nebo gril?
3: Gril přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
2: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
3: Jo, ten od Madety.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2, 11.01 je aktuální čas, pojďme na zprávy. Slovo si bere Zuzka Kozáková.
2: Dobré dopoledne. Dnes můžete vidět práci vojáků v terénu, vojenskou techniku v pohybu, historické scény nebo také průlety letadel. Ožije totiž prostor zadní bahna ustrašit na Rokycansku v bývalém vojenském újezdu Brdy. Koná se tu tradiční den pozemního vojska armády České republiky Bahna 2026. Mezi hlavní lákadla jedné z největších prezentací armády pro veřejnost v Česku budou patřit novinky zaváděné do výzbroje armády, bojové vozidlo pěchoty nebo tank Leopard. Papež Lev 14. dnes dopoledne zahájí 7denní návštěvu Španělska, svou zatím nejdelší cestu v Evropě. Během ní promluví k věřícím, migrantům, dobrovolníkům i politikům. Papež vystoupí ve španělském parlamentu a požehná nové nejvyšší věži chrámu svaté rodiny v Barceloně. Cestu zakončí na Kanárských ostrovech. 20-letý tenista Jakub Menšík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na Roland Garros podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. Semifinálový zápas na pařížské Antuce ztratil po více než 3 hodinách.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D1, nepojízdné vozidlo je na 202. kilometru ve směru polským hranicím, další nepojízdné vozidlo hlásí D10 ve směru z Turnova na Prahu na 61. kilometru a na dálnici D11 je odstavený vůz po nehodě na 52. kilometru na trase Jaroměř-Praha.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: I nadále můžete počítat s jasnou až polojasnou oblohou, ovšem během odpoledne se to pokazí, od jeho západu přijde oblačnost a k večeru zejména v Čechách na jihu západě očekáváme přehánky. Teploty ty nejvyšší se dnes dostanou na 21 až 26 stupňů. Zprávy jsou za námi, vy jste s Evropou 2 a 4 minuty po 11. si slovo bere Kuba Štěpán.
1: Zuzko, děkujeme. A než probereme, proč jsou údajně muži spokojenější se staršími ženami, zazní z Maxima muziky Taylor Swift, Ale Farben nebo i Post Malone. Tak držte vlnu, tady je vaše sobotní Evropa 2 a přejeme hezký dopoledne.
3: Evropa 2.

Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Sobotní Evropu 2. Někteří muži tvrdí, že se ve vztahu se starší ženou cítí lépe než s partnerkou své generace. A prý nejde jenom o nějaké zkušenosti, často zmiňují větší klid, otevřenější komunikaci a méně zbytečných vztahových her. A prostě když je problém, tak se řeší. Nečeká se 3 dny na odpověď, aby to působilo tajemně. Podle pánů starší ženy většinou lépe vědí, co chtějí, umí si nastavit hranice a nebojí se říct věci na rovinu. Díky tomu může vztah působit víc jako partnerství, než jako nekonečný test psychologie. Často se tady objevuje i důraz na respekt, podporu a stabilitu. Samozřejmě není to žádný pravidlo. Věk sám o sobě vztah nezachrání a na rovinu občanka není návod k použití, ale možná na tom opravdu něco je. Nakonec totiž nehledáme ročník výroby, ale někoho, s kým se dá normálně mluvit. A kdo při hádce neřekne, nic se neděje, že jo? Protože v tu chvíli všichni víme, že se právě děje kompletně všechno. Evropa 2.

večeru slyšíš na Evropě 2 to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runway. Beats for Love. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: kde to stojí.
1: Taky v sobotu dopoledne sledujeme na R2 dopravní situaci. Kolem 5 minut čekejte na D1 ve směru z Prahy do Brna před Šmejkalkou u 24. kilometru, kde je omezení. D1 vás zdrží ještě v Brně směrem do Vyškova, a to mezi 194. až 196. kilometrem. Tady je to momentálně na 10 minut. Pražský okruh vázne kvůli údržbě v tunelech, jezdí se pouze jedním autobusem v obou směrech. Na trase na letiště hlásíte čekačku na 10 minut, od letiště k D1 zpomalíte na čtvrt hodiny od sjezdu na Barandov, zpomalíte i na D10, a to na trase z Prahy do Turnova za Mladou Boleslaví mezi 52. a 53. kilometrem je silnější provoz. Silnice 6 vás zpomalí směrem od Prahy do Karlových Varů v Petrohradu kvůli omezení na čtvrt hodiny. Dvě osobní vozidla se srazila ve Valašském Meziříčí v Mostní ulici, podobně je tomu v Chomutově v ulici Čelákovského, na místě jsou všechny záchranné složky. A pozor, i ve Slavkově u Brna dva vozy se střetly v Tyršově ulici. Díky, Martine, za info. Tak ať už razíte kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu přeju.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Společnost vám dělá vaše Evropa 2. Majitele psů často říkají, že jejich čtyřnohý parťák přesně pozná, když nemají svůj den. A nejspíš na tom opravdu něco bude, ostatně bohatý zkušenosti mám i osobně. Psi umí naší náladu vyčíst z hlasu, výrazu obličeje, pohybu i z toho, jak se chováme hned po příchodu domů. Nemusíme jim nic vysvětlovat, stačí, jak otevřeme dveře, jak položíme tašku, nebo jakým tónem řekneme ahoj. Pes si z těch drobných signálů rychle poskládá, jestli má přijít blíž, začít vrtět ocáskem, nebo se pro jistotu tváří, že je například součást jenom nábytku. Tuhle schopnost si psi budovali tisíce let. Naučili se nás číst tak dobře, že často poznají stres, smutek, poznají radost, a to dokonce dřív než lidé kolem nás. Když je nám mizerně, zůstanou na blízku, když máme dobrou náladu, okamžitě pochopí, že je čas na hru, procházku nebo případně aspoň na nějaký pamlsek. No možná proto je pes nejlepší terapeut. Neříká, to bude dobrý. Jen si k vám sedne, kouká a v duchu doufá, že krize bude řešitelná nějakou dobrou šunkou. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 80. Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
2: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
3: Be smart. Get wings.
4: 98.2 a 105.5 FM.
5: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
6: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Evropy 2.
1: Let's go. Sounds good.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 12. hodina je za dveřmi, posloucháte Evropu 2. Zuzka Kozáková připravila nové zprávy. Pojďme do nich.
2: Dobré poledne. Zaměstnanci na úřadu vlády zůstávají i po páteční stávce dál ve stávkové pohotovosti. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu ale formální převod agent a expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo 58 zaměstnanců. Premiér Andrej Babiš uvedl, že ho stávka mrzí. Do běžně nepřístupného zázemí pražského metra mohou dnes lidé nahlédnout při příležitosti dne otevřených dveří v depu Kačerov. Dopravní podnik do 16 hodin nabídne prohlídku historických i současných souprav metra, servisní techniky nebo zázemí pro údržbu vlaků. Součástí programu budou také ukázky práce hasičů DPP a doprovodný program pro děti. Vstup na akci je zdarma. Suverénním vítězstvím nad domácími Maďary zahájili čeští volejbalisté Evropskou ligu i sezónu. Svěřenci Jiřího Nováka, kteří loni senzačně bojovali o bronz na mistrovství světa na Filipínách, porazili domácí tým 3-0 na sety. Druhým soupeřem české reprezentace budou dnes Norové od 17 hodin. Poté se představí domácím fanouškům 12. a 14. června v Jihlavě. Tady nastoupí proti Bosně a Hercegovině a Dánsku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na D10 na trase Turnov Praha, odstavené vozidlo je na 62. kilometru. V Praze na křížení ulic Vysočanská a Lovosická pak bourala dvě osobní vozidla a na Svitavsku opatrně na vjezdu do obce Telecí. Tady zasahují záchranné složky u nehody osobního vozu.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Stále ještě většinou jasno či polojasno, ovšem během odpoledne očekáváme od jihozápadu oblačnost a pršet by mohlo na večer, zejména v Čechách. Teploty se pohybují v rozmezí od 21 do 26 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo krátce popoledně přebírá Kuba Štěpán.
1: Evropa 2 vám exkluzivně drží flag Navíc for Love a rozdáváme mraky vstupenek. Doporučuji být na dosah a hlídat si výherní single Runaway. Možná budou další vstupenky k mání už za chvilku. Evropa 2.

0: V uších vám vibruje Evropa 2. Již brzy se Ostrava změní v epicentrum taneční hudby. Beats for Love přiváží do industriálního areálu Dolních Vítkovic ty největší světové hvězdy elektronické scény. Dorazí Calvin Harris, Charlotte Devitte, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas, Paul van Dyk, taky Pendulum, Glockenbach, Rehab, Gordon City a dalších více než 550 umělců. Stupenky jsou samozřejmě k mání na beatsforlove.cz. Upřímně, zažít nejlepší 4 dny v roce. Od 1. července do soboty 4. července ve společnosti světových hvězd a jedinečných shows, kde bude taky Evropa 2, která vám tu drží flek. Soutěžíme celý týden a jakmile se objeví v rámci maxima muziky single Runaway od trojice Rehab, Sigala a GB Cooper, voláte 257 400 888. Kdo se dovolal jako třetí v pořadí? Tady je Jakub Evropa 2.
1: Ahoj, dobrý den, tady Filip.
0: Nazdar, Filipe. Jaký vysmátej?
1: Ježíš Maria, no já jsem úplně šťastnej, to jsem to nečekal, tohleto.
0: Konstelace to při sobotě jsou u tebe jaký?
1: No, dobrý, jsem v práci, ale tohle mě zvedlo náladu, super.
0: Mimochodem, věděl bys, koho vzít sebou na Beats for Love?
1: No, asi mému přítelkyni.
0: Aha, potřebuješ plusový body do foroty, co?
1: Ježíš, to je paráda.
0: No počkej, ale aby se získal dvě vstupenky, bude potřeba správně odpovědět na soutěžní otázku. Kde vlastně jako tak trochu zároveň zjistíme tvoje znalosti? Jsi připravený?
1: No, tak pojďme na to.
0: Pod jakým pseudonymem Charlotte Devitte dříve vystupovala? Za A. Vitasit, za B. Devitt, za C. Raving George.
1: Tak to je Raving George, za C.
0: Jsi si jistý?
1: 100%.
0: Nebudu tě napínat. Ano, je to tak a já ti gratuluju, protože dvě vstupenky na Beats for Love jsou tvoje.
1: Tak díky moc, ty jsi paráda.
0: Kam poputujou?
1: První moje výhra, do Prahy.
0: Do Prahy, počkej, tvoje první výhra?
1: No jasně.
0: Tak.
1: Rádiová.
0: Jo, takhle. No to je, ježišmarja, hnedka je ta sobota no, příjemnější, viď?
1: No tak to je.
0: Teď to v práci půjde jedna báseň. Filipe, vydrž mi na drátě, ať doladíme detaily a gratuluju. Zatím ahoj.
1: Děkuju, čau.
0: A během odpoledne určitě rozdám i další nálož vstupenek na Beats for Love. Exkluzivně na Evropě 2. Tak držte vlnu a užívejte víkend.

0: ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
6: Co je?
5: Co je?
6: Je Scary Movie v kině.
7: Jsme zpátky!
5: Horory všech zemí, bojte se! Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
8: Chceme chlast, šit muziku a trochu se teplit.
5: Scary Movie.
9: Proč jen trochu?
5: S dabingem i titulky v kinech od 4. června.
0: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když Arnold ve druhém Terminátorovi říká já se vrátím, myslí tím, že mě jde požádat o pomoc.

Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek s tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

0: kde to stojí.
1: 12.34 ukazují hodiny, jak to aktuálně vypadá na silnicích. Pražský okruh vás kvůli údržbě v tunelech zdrží v obou směrech, jezdí se pouze jedním autobusem. Od letiště, kde je jedničce, je kolona momentálně na 10 minut od 15. kilometru a fronta o něco kratší je i od D1 směrem na letiště. Silnice 6 vás zpomalí na trase do Karlových Varů ve směru od Prahy v Petrohradu 10 minut, v Orlové šetří nehodu dvou osobních vozidel v hraniční ulici, díky Katko za zprávu, a opatrně i na silnici 20 u obce Čejkovice po střetu dvou aut je jeden pruh neprůjezdný. Tak jezděte v klidu, žádný spěch a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

když jsi na Evropě 2 u Pavla Cejnara. Uhlídáš tohle Sweet Chili. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Celý tento týden na Evropě 2.

0: Na Evropě 2 den od Kennedy a song Kiss Me, který je vlastně o tom nejhezčím vztahovém momentu, když víte, že život není úplně jednoduchý, ale vedle sebe máte někoho, s kým se to všechno snáší daleko líp. Je to romantika bez velkého cukrování, spíš takové drž mě blízko, buď tady a zbytek světa chvilku počká. A to se k víkendu docela hodí, trochu vypnout, zpomalit, dát si něco dobrýho, nachytat trošku slunečních paprsků, pokud je ta příležitost být s někým pohodovým, nebo aspoň předstírat, že nevidíme tu hromadu nevyžehleného prádla v pokoji. Za chvíli dorazí v rámci Maxima muziky Kygo s Avo Max, tudíž nálada 100% půjde nahoru, a kdyby ne, tak na rovinu reklamace nepřijímám. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Jsme spáli.

0: ale také s nástrahami moderního světa sociálních sítí. Špatné rozhodnutí pak generuje definitivní cancel.
1: Chceme klást, šit muziku a trochu se teplit.
2: Proč jen trochu?
0: Ve Scary Movie nechybí ani bratři Vejencovi. Jejich vtipná série odstartuje hned trefou do nebinárních osob háklivých na zájmena.
3: Proboha, on ji bodnul! Ne ji! Mí zájmena jsou, oni je! Bodnul je!
0: A suchou nit tahle trojka nenechá ani na nedávných hororových hitech jako Megan, Hodina zmizení nebo Příšníci.
4: Mami, Santa mi dal urvanou ruku!
5: Tak hezky poděkuj.
0: Mediálním partnerem hororové komedie Scary Movie, v níž se starý známý s maskou Ghostface rozhodl, že pravidla přežití v hororu už dávno neplatí, je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Evropa 2.
7: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
8: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
9: Be smart. Get wings.
10: 58.2 a 105.5 FM.
11: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zabavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších.

0: aplikaci NFC Tron.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
2: Časopis Appetit vás zve na Appetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Appetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na appetitpicnic.cz.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, ale na volka, Faded.
3: Jo, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
3: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Konečně grilovačky.
7: To miluju.
6: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
7: Udělám si sýr na pánev od Madety.
6: Na grilu není spíš na pánev.
7: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
6: Sýr nebo gril?
7: Gril přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
6: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
7: Jo, ten od Madety.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
8: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
5: Já bych si přál...

0: Ten hrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2. Držíme ti flek i vežďáru nad Sázavou. Evropa 2, 101

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Odbí 13. hodina, posloucháte Evropu 2. Zuzka Kozáková naproti mě připravená. Pojďme na zprávy.
2: Hezké sobotní odpoledne. Na tratích mezi Prahou a Středočeským krajem by mělo za pár let jezdit nejméně 60 nových elektrických vlakových souprav. Ty mají významně posílit kapacitu vytížených linek. Počet cestujících v regionu se totiž za poslední desetiletí zdvojnásobil. Po hlavním městě se vlakem denně pohybuje asi 180 tisíc lidí a pokud by se dostupnost a kvalita zlepšila, bylo by jich i víc. Dnes můžete vidět práci vojáků v terénu, vojenskou techniku v pohybu, historické scény nebo také průlety letadel. Na Rokycansku se totiž koná tradiční den pozemního vojska armády České republiky Bahna 2026. Mezi hlavní lákadla jedné z největších prezentací armády pro veřejnost v Česku budou patřit novinky zaváděné do výzbroje armády, bojové vozidlo pěchoty nebo tank Leopard. Snowboardistka Zuzana Maďarová ovládla premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů České republiky alpský lyžař Jan Zabystřan. Třetí místo patří snowboard krosařce Evě Adamčikové.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na D7 na trase Praha-Chomutov. Na 75. kilometru máme sraženou zvěře na vozovce. Na Vyškovsku opatrně, u Slavkova u Brna, respektive ve Slavkově u Brna v Tyršově ulici. Policie tady zasahuje u nehody dvou vozů a opatrnost se vyplatí i na Semilsku. Na silnici 14 na vjezdu do Jablonce nad Jezerou probíhá vyšetřování nehody osobního vozu.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Jasno až polojasno, postupně počítejte s oblačností, pršet by mohlo zejména v Čechách, a to na večer. Teploty se drží v rozmezí od 21 do 26 stupňů. Zprávy jsou za námi, vyladíte stále Evropu 2 a stále taky Kubu Štěpána.
1: Z maxima muziky se převedeme lehce na léto, zazní Sunshine od One Republic, Deep End při okoření singlem Sinners, anebo Arony si nachystanej na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Jindový odpoledne užíváte se Evropou 2. Jak zařídit, aby se vás lidé zapamatovali v dobrém? A teď nemyslím tím, že přijdete pozdě, zakopnete o židli a polijete se například kafem. Spíš jde o to, jak na druhé působit tak, aby se s vámi cítili dobře a chtěli vás vidět znovu. Přitažlivost totiž není jenom o vzhledu. Jak dokládá letité bádání, hodně rozhoduje pocit, který v druhém člověku vyvoláme. Když se s námi někdo zasměje, uvolní se, cítí se v bezpečí nebo má prostě příjemný zážitek, mozek si to spojí právě s námi a najednou nejde o dokonalou hlášku ani filmový první dojem, ale o tu atmosféru. Je teda zajímavý, že slavný první dojem možná trochu přeceňujeme. Důležitější bývá ten poslední, tedy jaký pocit po vás zůstane, když se loučíte, protože i když začátek lehce zadrhne, pořád to můžete otočit. Takže když začátek zadrhne, v žádném případě panika, jo? Pořád se to dá zachránit. Pokud tedy jako druhou větu nepoužijete něco ve stylu ty mi hrozně připomínáš moji mámu. Evropa 2.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: O tomhle se ti nezdálo ani v těch nejdivočejších snech. Vyhraj muziku s Maxou. Odpolední show Evropy 2 pro tebe má denně dva lístky na koncert One Republic v Praze. Jackpot od loterie Maxa jako hrom. Hlídej si lupeny na One Republic každý odpoledne na Evropě 2 a vybenči partnera na koncertu. Užij si maximum zábavy s loterií Maxa a Evropou 2.
10: Co je?
11: Co je?
10: Je scary movie v kině.
11: Jsme zpátky!
10: Horory všech zemí, bojte se!
12: Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
13: Na tohle se připravuju roky.
10: Scary Movie.
14: Já ti dám, že se budeš smát!
12: S dabingem i titulky v kinech od 4. června.
1: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vykletní zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz. Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Jednou jsem stál v místě dopadu atomové bomby. Dodnes mám trochu opálenější kůži.

0: Právě kde to stojí.
1: D8 vázne obousměrně u sjezdu na Mělník. Počítejte se zdržením na čtvrt hodiny. Pražský okruh vás zdrží z D1 na letiště na 15 minut u 6. kilometru, kde došetřují dopravní nehodu. Pak zpomalíte kvůli omezení před tunely. V opačném směru je kolona o něco kratší. Tady je čekačka na 10 minut, a to od sjezdu na Barrandov. V Praze pozor i na jižní spojce před Elanovým mostem směrem na Smíchov. Srazila se tu dvě osobní vozidla a podobně tomu v Orlové v ulici Hraniční. Tolik ze silnic ve 13:34, Linkin Park nebo Switch Disco, okoření další várku Maxima muziky. Tady u nás na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Ladíte víkendovou Evropu 2. Taylor Swift, Rihanna a Beyoncé jsou v žebříčku nejbohatších žen Ameriky, které si vydělali sami. Taylor si připsala nuly hudbou a obřímu turné, samozřejmě to samé platí u Beyoncé. Rihanna hlavně díky biznisu kolem krásy a módy. Zkrátka, každá k mění přišla trochu jinou cestou, hudbou, koncerty, biznisem, ale všechny s výsledkem, ze kterého Forbesu asi nejspíš cuká obočí. Prostě jsou to hudební královny, jen místo koruny mají stadion, vlastní impérium a troufám si říct, že mají i účetní, která pravděpodobně medituje třikrát denně. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Sir, you can't do that.
3: Don't worry, the sword's mine.
4: Režii nové hrané verze Vládců vesmíru si na svá bedra vzal režisér Travis Knight. Tenhle týpek je podepsán pod filmy jako Bumblebee nebo Kubo a kouzelný meč. Vládci vesmíru se s rozpočtem 200 milionů dolarů natáčeli převážně v Anglii, dále v italských Dolomitech, v USA a na Islandu. A právě Island ve filmu představuje planetu Eternia.
5: I know most of you. Don't remember me.
4: Ve Vládcích vesmíru se neokoukaný Nicholas Galitzine představí jako princ Adam Glenn, který se po letech strávených jako smrtelný Američan dostává ke svému kouzelnému meči.
5: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home.
4: S jeho pomocí se tak stává He-Manem a především mužem, který může ochránit vesmír před arcipadouchem Skeletorem.
5: I know how to use it.
4: Camila Mendes se ujala role princovy věrné parťačky Týly. Idris Elba si zahrál jejího otce a Alison Brie si pak střihla roli pravé ruky hlavního záporáka.
6: This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look for human resources.
4: V roli arcizáporáka Skeletora s modrým tělem a holou lebkou místo obličeje, jen se snaží ovládnout planetu Eternia, se objeví Oscarový herec Jared Leto. Mediálním partnerem kinopremiéry Vládci vesmíru je Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Co na dřevo, aby vydrželo? Esthetic Profi by to chtělo. Esthetic Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Esthetic Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Esthetic Profi nově na českém trhu. Více na www.estheticprofi.cz.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2, taky ve 14 hodin pro vás máme čerstvé zprávy. Slovo si bere Zuzka Kozáková.
2: Hezké odpoledne. Novou ombudsmankou se stane dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská se ujme funkce 18. června, nahradí přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Památkově chráněnou budovu převzal od českých radiokomunikací i s unikátním nábytkem, který navrhl architekt Otakar Binar. Liberecký kraj zaplatil za budovu, pozemky a vybavení zhruba 185 milionů korun. Suverénním vítězstvím nad domácími Maďary zahájili čeští volejbalisté Evropskou ligu i sezónu. Svěřenci Jiřího Nováka, kteří loni senzačně bojovali o bronz na mistrovství světa na Filipínách, porazili domácí tým 3-0 na sety. Druhým soupeřem české reprezentace budou dnes Norové od 17 hodin. Poté se představí domácím fanouškům, a to 12. a 14. června v Jihlavě. Tady nastoupí proti Bosně a Hercegovině a také Dánsku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si dejte na D35, jedná se o trasu Lipník nad Bečvou Mohelnice. Na 281. kilometru máme sraženou zvěře na vozovce. Horšovský tým na Domažlicku hlásí nehodu v ulici Na Přeložce, zasahují tady záchranné složky. A dejte pozor stále taky ve Slavkově u Brna na Vyškovsku v Tyršově ulici, kde bourala dvě osobní vozidla.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Počítejte s tím, že je jasno až polojasno, postupně počítejte taktéž s oblačností. Na večer očekáváme, že bude pršet, a to zejména na jihozápadě Čech. Teploty nepřekračují 26 stupňů. Ode mě je to vše, vyladíte sobotní Evropu 2 a krátce po 14. pokračuje Kuba Štěpán.
1: Z hudebního menu nás čeká Harry Styles, Offenbach, taky duo Mirai s Evou Farnou nebo i Two Caras nám budou dělat společnost právě teď. Tak ať už tak kdekoliv, díky za vaše uši a hezkou sobotu. Tady je vaše Evropa 2.
3: Evropa 2. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Hezký den, posloucháte víkendovou Evropu 2. Najít pravou lásku není úplně samozřejmost a nemyslím tím jenom člověka, který vám odpoví na zprávu, nezmizí po třetím rande a nepovažuje v vozovkách uvidíme za nějakou životní filozofii. Podle různých průzkumů sice většina lidí na pravou lásku věří, ale dlouhodobě šťastný vztah nestojí jenom na přitažlivosti, případně chemii nebo na tom, že se potkáte ve správnou chvíli. To je hezký začátek, ale samo o sobě to nestačí, že jo? Důležité jsou hlavně důvěra, podobné hodnoty, pocit bezpečí, schopnost spolu mluvit a taky ochota vztah budovat i ve chvíli, kdy už nehraje housle a nikdo neběží v dešti, jak se říká, že jo, přes celé město. Pravá láska není jenom velké vzplanutí, je to i každodenní rozhodnutí, že vám ten druhý stojí za čas, energii a někdy i za to, že si necháte ujít vlastní pravdu jenom proto, aby byl doma klid. Možná právě tam se pozná ta pravá láska. Ne podle toho, že vám buší srdce při každé zprávě, ale že vám pořád buší stejně, i když ta zpráva zní, kup prosím tě cestou domů mlíko. Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Díky vám,
3: chlapi,
2: takovou radost jste mi udělali, děkuju, hrozně moc děkuju.
3: Ani nepoděkuje a už
1: nemotravuji.
2: Ahoj.
1: Evropa 2, tvoje denní dávka emocí.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Zpátky k muzice.

éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek s tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

0: kde to stojí.
1: Pojďme ve 14.33 zkontrolovat provoz. Komplikace jsou na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Nehoda je před Cholupickým tunelem, kolona se táhne od Vesce a je na čtvrt hodiny. Postojíte si od 3. kilometru. Navíc v tunelech je omezení, jezdí se pouze jedním tubusem. Kratší kolona je tedy v opačném směru od letiště k D1. V hlavním městě zpomalíte i na jižní spojce a Štěrboholské spojce ve směru od Černého mostu k Barandovu. První nehoda na 10 minut je za Průmyslovou a pak je nehoda i u Spořilova. Tady šetří kolizi dvou aut. Čerstvou nehodu, jak se dívám, my hlásíte taky z Příbramska v obci Košetice. Dva vozy se střetly v ulici 5. května. Díky Michale za zprávu. Tak ať už jedete kamkoliv, buďte opatrní a klidnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: favorite.
1: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

když jsi na Evropě 2 u Pavla Sejnara. Uhlídáš tohle Sweet Chili. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Celý tento týden na Evropě 2. Vysmátý.

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2, která vám exkluzivně naděluje vstupenky na Beats for Love. Začátek července bude v Ostravě žít doslova taneční muzikou a do industriálního areálu Dolních Vítkovic, a to smíří samé světové ikony. Calvin Harris, Marshmallow, Dimitri Vegas, Pendulum, Rehab a dalších víc než 550 umělců. Kompletní line-up najdete na webu Evropa2.cz nebo na Beats4Love.cz, kde jsou samozřejmě vstupenky ještě k dispozici, a určitě byste vyhráli volňásky i na E2, že? Máme tady připravené, stačí bedlivě nastražit uši a čekat, až se ozve Rehab, Sigala a GP Cooper se singlem Runaway. Jakmile songu uslyšíte, na nic nečekejte a volejte do studia na číslo 257-400-888. Evropa 2 vám drží flag i na Beats for Love.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 8

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte víkendovou Evropu 2. Je 15 hodin a před námi jsou nové zprávy se Zuzkou Kozákovou.
2: Dobré odpoledne u zpráv. Zaměstnanci na úřadu vlády zůstávají i po páteční stávce dál ve stávkové pohotovosti. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu ale formální převod agent a expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo 58 zaměstnanců. Premiér Andrej Babiš uvedl, že ho stávka mrzí. V restauracích po celé Evropské unii skončí jednorázové plastové sáčky s omáčkami a kořením. Nařízení o zákazu jednorázových obalů bylo schváleno již v únoru minulého roku. V platnost vstoupí letos 12. srpna. Dotkne se produktů, jako je kečup, tatarka, majonéza či sojová omáčka. Podniky je také nejspíše budou muset nahradit dávkovači či opakovaně použitelnými nádobami. Lékař z USA, který je po kontaktu s nakaženým ebolou v Kongu izolován ve fakultní nemocnici Bulovka, je nadále bez příznaků. Inkubační doba eboly je maximálně 21 dní. Americkému pacientovi uplyne příští týden.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na D7 na trase Praha-Chomutov. Na 81. kilometru máme odstavené vozidlo na krajnici, pravděpodobně kvůli defektu. Opatrnost se vyplatí i na D5 ve směru na Plzeň. Tady máme sraženou zvěř na 48. a půltém kilometru. Na Zlínsku na vjezdu do obce Slopné došlo ke střetu osobního vozu se zvěří.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Jasno až polojasno, místy oblačno, k večeru se objeví déšť na jihozápadě Čech, teploty pak nepřekračují 26 stupňů. Zítra pak bude většinou polojasno, na severu a severovýchodě se v průběhu dne objeví oblačnost i s přeháňkami, ke večeru se pak vyjasní a srážky ustanou. Teploty opět vystoupají většinou na 20 až 26 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo opět přebírá Kuba Štěpán.
1: Jsem rád, že taky v sobotu jste na dosah Evropy 2. Věřím, že si náležitě užíváte volna, i když jsou mezi námi tací, kteří samozřejmě pracují, že vás též zdravím. A přeju parádní odpoledne, tady je vaše Evropa 2.

uších máte Evropu 2. Česká republika se v sobotu probudila do docela hezkého rána, slunce, místy mlhy, takový ten moment, kdy si člověk řekne, tak dneska by to šlo. Jenže počasí si zřejmě řeklo to též a odpoledne, jak to tak vypadá, začne měnit plán, sice jenom lehce, ale podle meteorologů bude během dne od jihozápadu přibývat oblačnosti a hlavně v západní části Čech se mohou objevit přehánky, místy i bouřky, ale nemělo by to být nic dramatického. Teploty přitom zůstávají stále příjemné, většinou jsou mezi 21 až 26 stupňů. A když se podíváme na zítřek, bude to dost podobný, polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě, místy přehánky, ale odpoledne by se mělo počasí zase zdokonalovat. No. No, tak nebude to nic tak zásadního, nad čím bychom měli jako spekulovat, jestli náhodou nepřijdou dramatický deště. To v tomhle okamžiku nevypadá. Co nás čeká z maxima muziky, zazní Celeste Buckingham, taky Purple Disco Machine, anebo One Republic. Pojďte na dosah, jsme Evropa 2.

0: ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkup až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
0: Už ve středu tě v odpolední show Evropy 2 čeká sladká odměna pro tvýho dvoustopýho nebo jednostopýho mazlika. Pohlídej si středeční vyklepni zástěru, zapoj se do kvízu a zahraj si o karty na palivo do sítě čerpacích stanic Orlen. První tři vyhrávají karty nabité na 2500, 2000 a 1000 korun. S Visa a Orlen může být každá letní zastávka o něco chutnější. Stačí zaplatit kartou Visa a zapojit se do soutěže o skvělé ceny. Více na Orlen.cz.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Můj kalendář po 31. březnu pokračuje přímo na 2. duben, protože ze mě si nikdo apríl dělat nebude.

0: to stojí.
1: Silnější provoz je na Pražském okruhu, v tunelech probíhá údržba v obou směrech, jezdí se pouze jedním autobusem. Ve směru z D1 na letiště počítejte se zdržením u Písnice, před Chloupiským tunelem se řešila komplikovaná nehoda a z druhé strany na trase od letiště je momentálně zdržení na 10 minut. V Praze pak došetřují nehodu na jižní spojce u Spořilova směrem k Barandovskému mostu, zdržení spíše nárazové a máme ještě pozor, komplikaci, takhle zhasnul mě počítač. Už je to zpátky. Problémy jsou na silnici 13 a to na trase z Chomutova k mostu. Jak nám dáváte echo, u mostu se srazila dvě osobní vozidla. Tak díky za info, tolik ze silnic. 15.35 je aktuální čas a paparouč nám budou dělat společnost už za okamžik. Tady u nás na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. V Japonsku se rozmáhá služba, která zní trochu zvláštně, ale zájem o ní roste. Lidé si mohou pronajmout kamaráda, a to na několik hodin. Nejde o randění ani o žádnou romantiku. Prostě si zaplatíte někoho, kdo s vámi zajde na oběd, do kina, na koncert nebo třeba na výlet. Důvod je jednoduchý. Spousta lidí žije sama, pracuje na dálku a tráví většinu dne bez osobního kontaktu. Někdy člověk nechce sedět doma, ale zároveň nemá komu napsat a právě tehdy přichází na řadu v uvozovkách kamarád na objednávku. Zajímavé je, že někteří zákazníci si společnost objednávají i na úplně obyčejné věci, třeba jenom proto, aby nešli sami do restaurace nebo měli s kým oslavit narozeniny. Upřímně, někdy máme problém domluvit termín i s vlastními kamarády, že? Takže pronajatý kamarád, který přijde přesně na čas, může být vlastně luxus. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Ladíte Evropu 2 a na 16. hodinu přidá Zuzka Kozáková čerstvé zprávy. Jdeme do ní.
2: Dobré odpoledne. Na tratích mezi Prahou a Středočeským krajem by mělo za pár let jezdit nejméně 60 nových elektrických vlakových souprav. Ty mají významně posílit kapacitu vytížených linek. Počet cestujících v regionu se totiž za poslední desetiletí zdvojnásobil. Po hlavním městě se vlakem denně pohybuje asi 180 tisíc lidí a pokud by se dostupnost a kvalita zlepšila, bylo by jich i víc. Dnes můžete vidět práci vojáků v terénu, vojenskou techniku v pohybu, historické scény nebo také průlety letadel. Na Rokycansku se totiž koná tradiční den pozemního vojska armády České republiky Bahna 2026. Mezi hlavní lákadla jedné z největších prezentací armády pro veřejnost v Česku budou patřit novinky zaváděné do výzbroje armády, bojové vozidlo pěchoty nebo tank Leopard. Snowboardistka Zuzana Maďarová ovládla premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů České republiky alpský lyžař Jan Zabistřan. Třetí místo patří snowboard krosařce Evě Adamčikové.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na odstavené vozidlo na D10 ve směru z Turnova na Prahu na 23. kilometru. Nehoda se došetřuje v Chomutově v Čelakovského ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla a podobnou nehodu vyšetřují policisté na Pardubicku, v Lázních, Bohdaneč ve Škroupově ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Jasno až polojasno, místy oblačno, k večeru dorazí déšť, zejména na jihozápad Čech, teploty se drží do 26 stupňů. A v neděli to bude podobné, většinou bude polojasno, na severu a severovýchodě očekáváme v průběhu dne oblačnost s nějakou tou dešťovou přeháňkou. Na večer se vyjasní a srážky ustanou. Teploty se budou držet mezi 20 až 26 stupni. Ze zpráv

Už nahlížím do playlistu Evropy 2, čím se zpříjemníme další minuty. Justin Bieber navídne v Roskve, chybět nebudou vlny od Fastboy, nebo i pán, co ví všechno, tedy Swims. Tak držte vlnu, tady je vaše Evropa 2. Evropa 2.

0: Už jich máte sobotní Evropu 2. Každý řidič mi dá za pravdu, auto je zvláštní místo. Někdo v něm poslouchá zprávy, někdo podcasty a někdo se během cesty promění hvězdu vyprodaný arény. Nový průzkum se zaměřil na to, kdo si za volantem nejčastěji zpívá a výsledek je docela zajímavý. V uvozovkách největší koncerty se odehrávají ve chvíli, kdy člověk jede sám. Jakmile v autě nikdo nesedí, zábrany zmizí a hlasitost výkonu prudce roste. A ještě jedna zajímavost, výrazně častěji se během jízdy zpívají muži než ženy. Psychologové to vysvětlují tím, že auto vytváří pocit soukromého prostoru, jsme zavření ve své malé bublině, nikdo nás neposlouchá, nikdo nás nesoudí, tedy alespoň do chvíle, než zastavíme na červené vedle auta s otevřeným oknem. Ale ať už zpíváte jako profesionál nebo jako porouchaný alarm například, jedna věc je jistá. Ve vlastním autě zní každý člověk minimálně jako vítěz superstar. Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Music Chart.
3: Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hitparádu v českém éteru.
2: Evropa 2 Music Chart.
1: Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy.
2: Na Evropa 2 CZ.
1: Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart
2: na Evropa2.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: O tomhle se ti nezdálo ani v těch nejdivočejších snech. Vyhraj muziku s Maxou. Odpolední show Evropy 2 pro tebe má denně dva lístky na koncert One Republic v Praze. Jackpot od loterie Maxa jako hrom. Hlídej si lupeny na One Republic každý odpoledne na Evropě 2 a vyvenči partnera na koncertu. Užij si maximum zábavy s loterií Maxa a Evropou 2.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když jde bubák spát, každou noc se podívá pod postel, jestli tam nejsem já.

Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek s tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

0: jedním tubusem a kolony jsou v obou směrech. Na trase z D1 na letiště počítejte momentálně s 15 minutama navíc, od letiště je kolona na 20 minut. Pozor na D10 ve směru z Prahy do Turnova, u Benátek nad Jizerou na 28. kilometru došlo k nehodě osobního vozidla, v místě se kolona ale netvoří a ve Výškově se střetlo auto s chodcem v Dědické ulici. V ulici na místě jsou všechny záchranné složky, tak jezděte v klidu, žádný spěch a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

si na Evropě 2 u Pavla Cejnara. Uhlídáš tohle Sweet Chili. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Celý tento týden na Evropě 2. Vysmátý.

0: Fouších vám máte... Jsem se tady na to úplně jako rozjel a až jsem si lidově rozbil hubu. Posloucháte Evropu 2 a Ostrava na rovinu už se pomalu chystá na chvíli, kdy se z Dolních Vítkovic stane epicentrum taneční hudby. Beats for Love od 1. do 4. července přiveze do industriálního areálu největší světové hvězdy elektronické scény. Dorazí Calvin Harris, Charlotte Devitte, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas, Paul van Dyk, dále například Pendulum, Glockenbach, Rehab, Gordon ty nebudou chybět, no a k tomu víc než 550 dalších umělců. Prostě 4 dny, kdy spánek dostane dovolenou a basy budou slyšet možná až Polskou. Vstupenky najdete na beatsforlove.cz a protože vám tam Evropa 2 exkluzivně drží flag, máme pro vás volňásky. Celý týden soutěžíme o vstupenky, jakmile v rámci Maxima muziky uslyšíte single Runaway od trojice Rehab, Sigala a GP Cooper, voláte 257-400-888 a ptám se, kdo se probojoval jako třetí. Tady Jakub Evropa 2. Haló.
1: Haló.
0: Haló, kdo tam?
1: Haló, Erika.
0: Ahoj Eriko, jak víkenduješ?
1: Pohodička u baráčku.
0: Prosím tě, víš o tom, že jsi teďka v éteru Evropy 2?
1: No, nevím, ale asi jo.
0: A proč voláš?
1: No, voláš mi lišku na bitvoru.
0: Tak Eriko, první podmínku, že si třetí v pořadí si splnila. Teď je důležité ještě mi odpovědět soutěžní otázku správně a dva lupeny jsou tvoje. Jsi psychicky připravená?
1: No, jako jo.
0: Eriko, jaká maska je typická pro DJ a producenta, který si říká Marshmallow? Za A, bílá helma, připomínající Marshmallow. Za B, černá kočičí maska, nebo za C, zlatá robotická helma.
1: No, já si myslím, že Ačko.
0: Jak hodně si to myslíš?
1: No, moc ne, nejsem si jistá.
0: A tak si to myslíš správně, protože dva lístky jsou tvoje!
1: Super!
0: Eriko, Beats for Love už ano? se na tebe těší, koho vezmeš sebou?
1: No, jako teď je takovej oříšek, protože syn jede s partou.
0: Ano.
1: A asi pojedeme jako my, rodiče.
0: Takže tam bude mít jako rodičovský dozor. No to je teda super.
1: To ne, ale jako uvidíme. Buď pojedeme, anebo někomu dáme.
0: Jasně. Eriko, vydrž mi na drátě, ať doladíme detaily a ještě jednou ti gratuluju. Zatím ahoj. Ahoj. A vy ostatní si další kousky na Beats for Love ulovte zase příště. Exkluzivně na Evropě 2.
2: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
3: Jsme zpátky.

0: mít, ale také s nástrahami moderního světa sociálních sítí. Špatné rozhodnutí pak generuje definitivní cancel.
1: Chceme klást, šit muziku a trochu se teplit.
2: Proč jen trochu?
0: Ve Scary Movie nechybí ani bratři Vejencovi. Jejich vtipná série odstartuje hned trefou do nebinárních osob háklivých na zájmena.
3: Proboha, on jí bodnul! No, ne jí! Mí zájmena jsou, on jí je! Bodnul je!
0: A suchou nit tahle trojka nenechá ani na nedávných hororových hitech jako Megan, Hodina zmizení nebo Příšníci.
4: Mami, Santa mi dal urvanou ruku.
5: Tak hezky poděkuj.
0: Mediálním partnerem hororové komedie Scary Movie, v níž se starý známý s maskou Ghostface rozhodl, že pravidla přežití v hororu už dávno neplatí, je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
8: hudby,
7: sportu
8: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
7: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
8: Čekají vás workshopy,
7: sportovní aktivity,
8: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
7: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
8: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
7: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
6: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.
9: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
10: Evropa 2.
11: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
2: Je to tak, hezké odpoledne. Novou ombudsmankou se stane dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská se ujme funkce 18. června a nahradí tak přesluhujícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Památkově chráněnou budovu převzal od českých radiokomunikací i s unikátním nábytkem, který navrhl architekt Otakar Binar. Liberecký kraj zaplatil za budovu, pozemky a vybavení zhruba 185 milionů korun. Suverénním vítězstvím nad domácími Maďary zahájili čeští volejbalisté Evropskou ligu i sezónu. Svěřenci Jiřího Nováka, kteří loni senzačně bojovali o bronz na mistrovství světa na Filipínách, porazili domácí tým 3-0 na sety. Druhým soupeřem české reprezentace budou dnes Norové od 17 hodin. Poté se představí domácím fanouškům 12. a 14. června v Jihlavě. Tady nastoupí proti Bosně a Hercegovině a také Dánsku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Dejte pozor na silnici 11. Na trase Český Těšín Opava na 285. kilometru se došetřuje nehoda dvou vozů a komplikace v podobě nehody máme taky na Brněnsku, a to v obci Sokolnice, konkrétně v Masarykově ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Převládá oblačnost, pršet bude zejména v Čechách ve večerních hodinách, teploty se drží do 26 stupňů Celsia. V neděli bude většinou polojasno, oblačnost se objeví v průběhu dne na severu a severovýchodě a taktéž se tady mohou objevit i nějaké ty přehánky. K večeru se to zlepší, srážky ustanou a místy se vyjasní. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 20 až 26 stupni. Další zprávy jsou za námi, vy jste s Evropou 2 a opět taky s Kubou Štěpánem.
4: Ano. The listeners of Radio Europe 2, Europa 2, for Rodney, Europol, you're listening to Europa 2, Europa 2, stay tuned. Snow Patrol umí z jednoduché věty udělat pocit, který vám zůstane v hlavě ještě hodně dlouho po refrénu. S jakou skladbou zamíří do dnešního hudebního šrapnelu? Počkejte si pár minut, tady je vaše Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: back to the ball girl one time.
1: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.
2: Single You Are All I Have od Snow Patrol vyšel v roce 2006 jako první kousek z alba Eyes Open. Je to skladba, která má na první poslech hodně energie, ale textově se drží jednoduché a silné věci. Člověk v ní říká druhému, že je pro něj vším, co má. Je to zkrátka píseň o chvíli, kdy vám jedna osoba drží svět pohromadě. A Snow Patrol z toho udělali refrén, který to celé zabalí do energie, takže to nezní jako zoufalství, ale jako parádní kytarový nádech.
1: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Pepse, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera s kámošem na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
3: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
3: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
1: Zpátky k muzice.

slyšíš na Evropě 2 to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runway. Beats for Love. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2. What a way to say goodbye. You took all of my insecurities and rubbed them in my eyes. I so slowly die.

0: kde to stojí.
1: Pojďme zkontrolovat provoz. Kolony jsou stále na Pražském okruhu kvůli omezení a údržbě v tunelech. Se jezdí v obou směrech pouze jedním autobusem, jak ze strany od letiště, tak i od D1 zdržení na 10 až 15 minut. V Praze se došetřuje nehoda dvou aut v ulici Libocká, díky Kamile za info. A zpomalte u Miletína na náměstí Karla Jaromíra Erbena. Po nehodě dvou osobních vozidel je tady jeden pruh neprůjezdný. Tolik ze silnic v 17.33. Felix Jen s Kaskádou nebo i Don Toliver a Do Jacket okoření nás sledující minuty v rámci Maxima muziky. My jsme Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe

0: Posloucháte Evropu 2. Ještě před pár lety by mnozí považovali dovolenou o samotě za nouzové řešení. Dnes je to jeden z nejrychleji rostoucích cestovatelských fenoménů. Ve Velké Británii přibývá lidí, kteří vyrážejí na cesty bez partnera, rodiny nebo přátel. Takzvané solo travel zažívá rekordní zájem. Důvody jsou samozřejmě různý. Někdo si chce odpočinout od každodenního schonu, jiný nechce sladit termíny s 5 dalšími lidmi a mnozí oceňují svobodu. Nemusíte řešit, kam půjdete na oběd, jak dlouho zůstanete na pláži, ani jestli se ostatním chce vstávat na východ slunce. Cestování o samotě navíc často přináší daleko více spontánních zážitků. Člověk je otevřenější novým setkáním a častěji se pouští do věcí, které by ve skupině třeba ani neskusil. No, kdo někdy organizoval společnou dovolenou pro partu kamarádů, ten asi chápe, proč je tato cestovatelská solo vlna na vzestupu. Najít termín, který vyhovuje všem, bývá totiž někdy daleko, ale opravdu daleko dobrodružnější než samotný trip. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového ví Zuzka Kozáková. Na řadě jsou zprávy na 18. hodinu.
2: Vítejte u zpráv. Zaměstnanci na úřadu vlády zůstávají i po páteční stávce dál ve stávkové pohotovosti. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu ale formální převod agent a expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo 58 zaměstnanců. Premiér Andrej Babiš uvedl, že ho stávka mrzí. V restauracích po celé Evropské unii skončí jednorázové plastové sáčky s omáčkami a kořením. Nařízení o zákazu jednorázových obalů bylo schváleno již v únoru minulého roku. V platnost vstoupí letos 12. srpna. Dotkne se produktů, jako je kečup, tatarka, majonéza či sojová omáčka. Podniky je tak nejspíše budou muset nahradit dávkovači či opakovaně použitelnými nádobami. Lékař z USA, který je po kontaktu se nakaženým ebolou v Kongu izolován ve fakultní nemocnici Bulovka, je nadále bez příznaků. Inkubační doba eboly je maximálně 21 dní. Americkému pacientovi uplyne příští týden.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Odstavené vozidlo hlásí dálnice D11, jedná se o trasu Jaroměř Praha a 52. kilometr. Na Brněnsku, a to v Rajhradicích, v hlavní ulici se došetřuje nehoda dvou vozů a opatrnost se vyplatí taktéž na Brněnsku, a to v Sokolnici, kde se v Masarykově ulici došetřuje nehoda.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Převládá oblačnost, místy nám poprchává, teploty nepřekračují 26 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, ovšem na severu a severovýchodě se v průběhu dne může objevit oblačnost a k tomu i déšť. K večeru srážky ustanou a nakonec se vyjasní. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od 20 do 26 stupňů. Ode mě je to vše, tolik dnešní poslední zprávy. Vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Kubou Štěpánem.
1: Vzpomenete si na singly, které bodovaly přesně před 10 lety? Jaké top skladby určovaly hudební směr a co jsme doslova hltali, dáme si připomínku. Ale až za chvíli, tak buďte na dosah s Evropou 2.
3: Evropa 2. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

Společnost vám stále dělá Evropa 2. Dali byste dohromady nejhranější skladby, které si nás získaly na začátku června před 10 lety, tedy v roce 2016? Sia měla song o tom, že k dobré noci nepotřebujete peníze, když máte hudbu a chuť se utrhnout. Justin Timberlake přidal čistou popovou radost, která roztančila i lidi, co normálně tančí spíš omylem. O slovo se přihlásil i Calvin Harris s Rihannou. A do toho Galantis bez peněz, ale s obřím hitem No Money. Zkrátka takový byl červen roku 2016. Léto ještě nezačalo, ale minimálně Evropa 2 už zněla jako prázdniny.

0: for people.
1: Já nemusím nic doprčit.
0: Vysmátý léto na poplach. Fingers up. Go far away. Let it roll.
2: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flag v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: Zpátky k muzice.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když hodím bumerang, bumerang se nevrátí zpátky.

Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek z tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

0: věc, kde to stojí.
1: Na silnicích panuje v 18.35 relativně klid. Komplikace jsou v Praze, ale v Bělohorské ulici směrem do centra došlo k nehodě 3 aut, pravý pruh je neprůjezdný. Hlásíte nehodu dvouosobních vozidel v Legerově ulici, Míšu, díky za info. A pozor, v Otrokovicích, v ulici třídy Osvobození došlo k dopravní nehodě, srazil se tu autobus s chodcem, na místě jsou všechny záchranné složky a komunikace je dočasně uzavřená, policie provoz odklání. Tak ať už míříte kamkoliv, buďte za volanty opatrní a pohodovou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

když jsi na Evropě 2 u Pavla Sejnara. Uhlídáš tohle Sweet Chili. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Celý tento týden na Evropě 2. Vys

0: už jich máte sobotní Evropu 2. Dovolená u moře i letos vyjde zase o něco dráž. Kdo míří do Chorvatska, Itálie nebo Španělska, měl by počítat s tím, že oproti loňsku nechá v rozpočtu o pár tisíc víc. Zdražily zájezdy, benzín, jídlo a samozřejmě i kempy. Třeba týdenní pobyt v Chorvatsku pro dva dospělé a dítě vychází v průměru zhruba o 4000 korun navíc než loni. A pokud jedete autem, jenom cesta tam a zpátky může kvůli pohonným hmotám prodražit klidně o tisícovku. Na místě už taky není Chorvatsko ta v uvozovkách levná jistota jako kdysi. Hlavní jídlo v restauraci běžně vyjde na 300 až 500. Kdo má pevný termín a chce na dovolenou, asi bych úplně nevyčkával. U moře totiž letos se neopalují jenom turisti, ale i ceny. Pro dnešek se loučím a protože nám to spolu dneska šlo opravdu skvostně, i zítra si spolu užijeme většinu dne. Od 11 hodin jsem tady na značkách a můžu slíbit už teď, že rozdám další vstupenky na Beats for Love. Exkluzivně na Evropě 2. Tak se mějte a zatím ahoj.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Sir, you can't do that.
3: Don't worry. The sword's mine.
4: Režii nové hrané verze Vládců vesmíru si na svá bedra vzal režisér Travis Knight. Tenhle týpek je podepsán pod filmy jako Bumblebee nebo Kubo a kouzelný meč. Vládci vesmíru se s rozpočtem 200 milionů dolarů natáčeli převážně v Anglii, dále v italských Dolomitech, USA a na Islandu. A právě Island ve filmu představuje planetu Eternia.
5: I know most of you. Don't remember me.
4: Ve Vládcích vesmíru se neokoukaný Nicholas Galitzine představí jako princ Adam Glenn, který se po letech strávených jako smrtelný Američan dostává ke svému kouzelnému meči.
5: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home.
4: S jeho pomocí se tak stává He-Manem a především mužem, který může ochránit vesmír před arcipadouchem Skeletorem.
5: You're too scared to use it. Trust me. I know how to use it.
4: Camila Mendes se ujala role princovy věrné parťačky Týly. Idris Elba si zahrál jejího otce a Alison Brie si pak střihla roli pravé ruky hlavního záporáka.
6: This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look for human resources.
4: V roli arcizáporáka Skeletora s modrým tělem a holou letkou místo obličeje, jenž se snaží ovládnout planetu Eternia, se objeví Oscarový herec Jared Leto. Mediálním partnerem kinopremiéry Vládci vesmíru je Evropa 2.
1: Evropa 2. 8.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Evropa 2,

už uslyšíš na Evropě 2 to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runway. Beats for Love. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.

YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

Superu Evropy 2 a hraj každý den o 4 lupeny a exkluzivní merch. A v pátek s tebe uděláme VIPku. 4 VIPka na Činasky a merch ve hře. Činasky Open Air Léto 2026. Od června do září po celé republice. Exkluzivně s Evropou 2.

Až tohle Sweet Chili. Tohle je tvůj Sweet Chili Love Song. Jdeš s pěti kámošema na vysmátý léto zadara. Tohle je tvůj Sweet Chili Life Song. Celý tento týden na Evropě 2. Vy

0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Extravaganza Evropy 2 Matama

Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

breakthrough.

significa estar alterado.